0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

tom panoramatu mezi horama tu sleduji panu Pololvici z horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí.

povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti? Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností.

co dělá. Píseň písní, není nápěv a pár slov. A není výkřik srdce v tísni, není faninkový lov. Není solo žhavých strun a není pivo, není rum. To, co dělá píseň písní, to je textařovo um. Dej nesmyslu výraz a každej si ho koupí. U písní to není jinačí. Váháš, zdali autor je opravdu tak hloupý, jak nám ve svém textu naznačil. Kde kdo metafory kupí, chce být velký poeta. Text je uslintaný, tupý, žádná díra do světa. Jiný zase chrlí smutek, až se těšíš oběsit. Nejraději bys honem utek, ať už rychle v hrobě si. Dej nesmyslu výraz,

radši pořád škrtám řádky, zase další vyplavou. Listuju si blokem zpátky, hledám hudbu chytlavou. Spoustu textů už jsem zavrh, vyhodit či nedopsat. Píšu málo, mám však navrch nad tím, co chci sdělovat.

Jak ryba bez vody, jak maslo bez chleba, dobre sa mi nevodí. Na prs.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: A nebo třeba den,
2: vykřiknou to pomoc,
1: vyslavkou přepaden,
2: to bych se styděl. Vykřiknou to pomoc,
1: vyslavkou přepaden,
3: lhostejnost dá je noc,
2: a nebo třeba den,
1: to bych se styděl.
3: Co kdyby to někdo slyšel, přišel, viděl,
1: to bych se styděl.
3: Pak, že bych v Jadranu
2: soudil, že utonu,
1: žádal bych záchranu
3: s ohledem k bontónu,
1: pokojným tónem.
2: Tonu.
1: Jen žádné povyky,
3: těch já se ostýchám,
2: být viděn, kdo ví kým,
1: být slyšen, kdo ví kam,
3: one ne.

0: příště cesty, že tě to ostudný.
1: Já bych byl mírný, byť
0: smrt mi nedostupný.
1: Nějaký vandal. Když ovšem kuretu
0: tisknu svou trumpetu,
1: uhletu trumpetu
0: na celou planetu,
1: z planetu randál. Tak aby to každý slyšel, přišel by měl. Dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk, Honza Hroch.

tisíc chvil, co někdo z nás dvou promluvil. To mlčení, jež mysl obepíná, jak čelenka hlavu beduína. Tvé myšlenky možná odpoutá.

Čekáme snad, až slunce zmizí na konci zahrady pod rybízy. A nebo jestli mezi slovy konečně někdo pohne tělem a Poirot zašeptá Hastingsovi, že čas.

ti plyn a podvědomí na stále nutí. Do hráze mlčení, zatlouc klín výbuchu věd a nádechnutí.

kopla bezrádné, ho krovy nám až mysli nevěrné, od Dunaje k hltavým Baltu celého pěnám. Krásohlasí z muželých Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již byt k ourazu zášti jazyk, a kdo celou

kostele svatého Jakuba začala mše. Varhaníkovi pomalu stéká pod počelem. Myslí si na krásnou zborisku na kůru. Někdo by se v tom babral, ale on to tak nebere. Duše nesmrtelná, na to je času dost. Rádio hlásí nic moc počasí. Je neděle a varhany rozeznívají sklenky.

Slyším skřípat výtah, kdo si jede do nebe. A jiný mu hoří peklo v nohách postele. Co na tom sejde, každý má svoji víru. Někdo skočí na každej špek a jinej nic nesežere.

posteli krásné z borystky začala mše vo těle. Varhaníkovi pomalu stékal pot po čele.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

chyt. Hledal jsem štěstí, jen chybí mi klíč. Stavil jsem dům až k nebesům a teď hledám.

večer se schovala za dlouhým svetrem tlustým, co chytají se na něj vlasy. Pak řekla ahoj a zmizela si. Sluníčko zhaslo a bylo šero. Madlenko, Hanko, Natálko, Věro, jak pak ti říkají?

v půni, kdybych byl voják, stříhal bych metr, kdy potkám tě zase a sundám ten svetr, co bude

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu apeniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl z Karosea a netušil, že je volovinou.

slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, bivoj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hra...

na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti? Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností.

0: Tenhle ten příběh se nestal na pevnině. Jeho dějištěm je třístěžňová loď. Já chytal služebně cvrčky v Argentině. Přišli jsme kordiljery až do Puerta Mont. Přístavu čekal nás
1: Šavada Vrůva
0: se svojí družinou nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivod, aby nás převez domů od Puerta.

Jera parysad stupňů jižně od rovníku. Zrovna když jsem se chystal preparovat hmyz, brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme

zvykem nevím jak kdysi předejít panice, dodržet řád. Na každé palubní nástěnce visí, tak jsem šel k čerpadlům a začal pumpovat. Pumpuji, pumpuji, šavada vdůva, po očku sleduji, kde pak je žlůva a jeho družstvo, co má asi na práci a jakou pro nás chystá další legraci. Všichni už ve člunech, no hotový blázni.

Stál jsem na hladině, pod ní polo. Vlny jdou do moře a z moře žádné schody. A není nikdo, kdo by podal sklenku vody.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

na školeních soustavně se školím. Integrace všude razí se, tak se levou češu, pravou holím a přitom si hovím na míse. Němci snídají svý polívky hustý, Angličani zase ham and eggs. Moje říká, že jsem těsně tlustý.

na zastávce zase mraky lidí. Každej čeká na svůj ranní spoj, už je tamhle v dálce, už ho vidí.

šefér, ten má zaručený zprávy. V nemocnici všechno jasné je, prej, až budou pacienti zdraví. Štrosmajer si vezme blažeje. O práci to radši nechci zpívat, tato píseň má být veselá, než abyste mi to začali zívat.

tak už se jenom tiše míjí. Nejistí a zaražení, stopy bod kaluže vpíjí. Dva blízcí jsou odcizeni, tráva se snaží asfalt protkat. Teď umírá pod dálnicí, museli se na schvál potkat.

do ulic poprchává, jdou spolu v tlakové níži. Špinavý blondiák, ona tmavá.

Na nebi černej jsou mračna a venku rychle se stmívá. Jak děsnou scénu z hororu v sobě to skrývá. Hromy blíží se k nám, blesky jak střely létají.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Jenom třísky v dlaních. Nic víc nemám na nich. Když jsem tě kolem ramen vzal, řekla jsi, kam pak jedem. Na stole pití s ledem, do krve jsem se pořezal.

0: si spálil. Tak dlouho jsme tu stáli, nebyl čas na útěk se dát. Všechno to žavé listí letí, na klíně přistane ti dnes v noci jako prvněkrát.
1: Počítám svůj život na vteřiny a doufám, že ten další bude jiný. A co jsem měl, to vám dám, co musím, to udělám. Chci vám ještě jednou poděkovat, co jsem měl, to vám dám, co musím, to udělám.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Douna Boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků Dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk, Honza Hroch.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

Den dneska zaspal, noc už je bledá, svítání slabě zaslechlo budíka, i noční hlídač márně den hledá, na ranní tramvaj ospale utíká. Odkud si blíží se ozvěny kroků, které hned v zápětí poliká řeka, krampeky tlučou rytmickou stoku, splaká.

zemí naproti výtahu. Vezmi si pletení a něco, co ti bude slušet. Dostaneš visačku číslo a složíš přísahu. V patrech nad námi spí moje noční můry, černý svědomí hned vedle tajných neřestí. Hříchy od dětství až do prosektury, životní kréda většinou zbytečný, na

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

tak mi tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu.

Uha, která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malý hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko.

peklo je potažné sametem, a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře ve smíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto.

Ticho to je plátno prázdný, namalujeme jen pár vět, ať tempera mi tvůj hlas dál zní jako odpověď.

0: Stejný milenci se nestyděli, růžový a svěží. Vrby mě kce koukali skrz přerostlé opiny, tak jsem prošel kampou a mířil k mostecké věži, ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna se voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u Rota.

0: vezdi žloutky, na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky, znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes. Yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý letracka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Backa doktora.

0: kromě jeho průčelí zdobí stylová štukatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love, nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prosti tě požalsta, jak mě prejtí k Berioskeli k čajke?
1: Da. Da.

0: potrzeba, chce maj.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

ten tichý hřbitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost syna od otcových

pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran do obličeje, ránu kolenem od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá. Byly to jen přemety a žádná cesta životem. Stojíme pořád tam, kde jsme, jen tam. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Pouze představy jsou bolestivé, mimo představy se dá všechno přežít. Všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců, a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš, ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi. Nikdy se nedozvím, co se na všechno říká. Pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí.

a pak se dožijeme let. V tom tichu slyším nad sochou starého Inka monument času a nikdy neporozumím, nepochopím, proč byla řecká socha strakatá. Žádnej důvod nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží, jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobnou lásku a pak se dožijeme let. V tom tichu slyšíš všechny kroky vrahů, milenců a bláznů a jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu, na to zapomenou

pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny. Kdo je ještě jednou uvidí, snění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, křesťané, prostřeli ubrus svědomí. K stáru je to ubrus z nejhorší špeluňky, jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí a že pravděpodobně slunce zapadá za hory. A co je vesmír? Snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řídí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let.

0: Vánoce po 7. hodině raní.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se radě už nikdo nedívá.

Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych

noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem. Krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: když publikum málo tleská.
1: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř,

ty z šťasu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byly z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben devizově, za to ale

Kolky našich krámů spektru zejtra jdu spát před elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jsi-li každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. Kapse pětku v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Vždyť lidových průpovídek říká se teď hlavně klíčku.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Před mým starým domem velkou sosnu mám, s prvním jarním sluncem pod ní křeslo dám. Dlouhou zimu hledám to, co postrádám, pak zašimrá mě slunce,

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk, Honza Hroch.
1: Nedá se popřít to, že půvab mě...

Bude ještě. Velko krnej. Blbečku. Kiki!

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená!
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná chlét na žilách hrát.
1: Moje srdce honcou.
0: Poletní půlnoc nastává.
2: Škrábu si dlaně a chci žvát.
0: Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štík. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

si nechá trán otevřenou, co nejdíl sypat do ní sůl. Za chvíli poznáš, co mám v plánu, kde pak tvý klidný noci jsou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

zmatek rok, co já na bále byl a u stolu seděl a červené pil, kolem lidí jak můj, zamítanec a

ruce mává. A ten druhý zasnouš, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok. Potom vzdychl a spad, kdy pravdy věl žit, to při sobě

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny se kvojový.

klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje, po hladině přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce.

stačí o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak koloma na Krauze. Jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi tondo na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopnost.

Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prdínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prdínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus ponu chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla.

Zcela neomylně, tím pádem se situace vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl záchodu, kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy, jak se držel z plachovadla, ještě na sebe splák vodu. S dvojnásobnou zlomeninou ho

0: je krátce po 10. hodině.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
2: Jo, Max rál a já chodil bos pod oblohou.

jsou věci, které vím, a náhle zmizí Bůh ví kam, dřív než je vys.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

šance mrknout do ábíčka. Jediná šance, no a pak vzbouří se mozek proti.

dneska neplujeme ani na měsíc. Kolumbus nevypravil ani jednu na moři touhy. Šli lodě ke dnu. Dneska neplujeme ani na měsíc. Kolumbus nevypravil karavely

0: slza je bolestí a kurt je bez jména.
1: Živá voda v moři hudby. Radio 4.

Mám těch fotek na tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček. A lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drap. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překo. Potom klapot mnoha bod. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: hlav a na místě zase první, ten bezejmený dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám vás,
0: přišel můj čas,
1: jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz, tam se skloněný hlav. A ve tvářích vidím úsměv, jsem bezejmený dav.

с вам, я знам, ту землі знам. Boubín, Tilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši, Javorníky, Ďumbír, Kry.

с вам, я знам ту землі знам. Každý rapštejn, konopiště, milotice, Friedland, trábí, kozí hrády, křepinice, helštejn,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

děda přišel do let, snídal opiják. Život ho pak přestal bolet a začal žít rád. Když mu někdy tramal došel,

práci měla strašný peklo, Týna Sladkovská. Dovod uší proudem teklo, tíseň obrovská.

ego, malý penis, sádla prsa. Tak může být, popsá Denis, pravzor debila. Po nocích si léčí mendrák, jako drsný troll. Také Denis hledá lék na můj. Co Čechko Peťáče, přísloví nám říká, nechej už těch vytáček,

když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

hlasem a nesou jména ulic. Budoucí děti se rodí do demolic. Pravidla lesa se vrací a tak platí. Z lesa jsem přišel a do lesa se vrátím. Těžkou vodu pili, zářili mládím a marností svých let. Jak brousit kosu a hrůzou z ní se nesvíjet. Kdybych měl střechu,

dveře, neznal bych, jak leden zebe.

nad hlavou slunce, rudá hvězda Uranu, válí se v hlubinách, jak kocor.

jdou děti času a pěna dní se v žilách pění. Jdou cesty lesem a nesou jména ulic. Jdou cesty lesem, kde rob se mění na líc. Pravidla lesa jsou zpátky a tak platí. Z lesa jsem přišel a do lesa se vrátí.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přiletla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná i to.

co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Roh na roh

co letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a si ji tížila.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Celý týden přežívám, čekám, až to přijde.

velmi tě přesnou, se všemi akordy očí a tváře, a zapsal mi tě znova do diáře. Ne, nechci lásku, té mám vážně nad hlavu, kdy člověk sám sebou je zruší představu, že něco chybí mu a něco přebývá v příbytku duše.

money.

На черне ветви білі квіт перші, а нині можна не видіти.

nezasloužím. Dostal jsem psaní doporučeně a přišlo psaní i mojí ženě, že jsme zasledovaní. Spálil jsem ten dopis, bylo to marný, spálil jsem ten dopis.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

Motám se tu, jak si nevím, kterým směrem kroky dát. V městě plném dlažeb, křižovatek a kolejí. Haló, pane taxi, mohu-li vás prosím požádat? A nemáte-li volno, zastavte se pro mne později. Než poveze mě noční rychlík domů na Moravu, po úspěšném jednání v Senovážné ulici. Vypil bych si tady někde s chudí dobrou moka kávu, jinou nežli u nás roznášejí číšníci. Nestojím o žádné korzo, o žádné ruské kuželky. Vybral bych si spíše místo, které dýše tichem v ruchu cest, no a pak z pódia bych viděl hrát orchestr nevelký. Pane taxi, a mjet mě, libo jest,

podnik podle mých představ snad není ani příliš drahý. Kavárna se v horním patře pootáčí mírně nad městem, ve stolku, co nabízel by výhled na panorama Prahy. Pane, tak si prosím, tam mne zaveste. Motám se to, jak si nevím, kterým směrem kroky brát. V městě plném dlažeb, křižovatek a kolejí. Haló, pane taxi, mohli vás prosím požádat. A nemáte-li volno, zastavte se pro mne později.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: To není na bázeň, to dělá se mi slabo, to srdce se mi propadá, to v hlavě koně hrabou, to není na bázeň, to dělá se mi slabo.

Jim Rzepko foi. Bývala tu pšenka, mohla tu být zase, teď tahle žloutenka, tomu, kdo to zasel, rozrazil bych.

někde v svědomí za ty dlouhý roky, co je znám. Výhry nebo časy zlý, sny příkoří, divoký jízdy až k nevěrám.

pořád cítím, máme si co říct, ať jsme kdekoliv, mezi svýma nebo v soukromí. Někde je tam pořád mám a v těch nejpestřejších barvách promítám ty epizody svý. Vím, že rychle stárnem a čas nás unaví.

rychle stárnem a čas nás unaví a každej se jen rychlej zabýchá. Ty trapný

něco zlý, ať si poradí s tím mý černý svědomí. Vím, že rychle stárnem a čas nás unaví a každý

Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže třetí víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci.

celá proměnila, tak jako kukla v motýla. Tak jsem tu s vámi léta žila, i když ta láska skončila. Nevěř, že kruh

Láska je nenávist a nenávist je láska. Jedeme na veselku kočí bičem práská. V červené sametové halence podobáš se Evě i Marii.

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
0: V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívá.

0: vlastně děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Dou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch. Kdyby tady

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Já ne, já jsem Čech, kojený rybníkem, loukou znám les, znám místní zvěř, nechci za moře hod každej pes jiná vez.

do batohu přibalil. Když jsem opouštěl tenhle stát, pár dobrých slov, taky pokoru, bez který nejde rovně stát. A tak jsem se vydal

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Zatažený závěsy, za nima ty jsi.

když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou. A když ti fešná Angličanka přede dveřmi řekne zasnou. Když se darovanou pentlí píchneš do prsteníčku a tvoje nový Bentley jede jen na jedničku. Když v

Když čelíš stresující práci a obhajuješ svoji kontroverzní vizi před vedením při nekonečné prezentaci a v tvářích pohlavářích zračí se znechucení, zanášejí v diářích, že zase kafe není, řídíš se do kariérní

blízko, tak snad mi neutečeš. Má slova tančí strachem, že se mi pouze zdáš. Jsi nekonečně blízko a přitom hvězdním prachem.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: na žebrotu. Když už ne draky, tak aspoň stíny přemoc, aby si neoblíkla korzet ostnatýho plotu.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k sobě.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk, Honza Hroch.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

už ji zahlíd, zašitej v roští, jaká je štíhlá, žádný sádlo. Tuhle tak dostat, mlsně se volís, no to by bylo, ale žrádlo. Odvahu sbírá, kuje plány, jak by se k ní dostal bez pozvání. Přeskočím plot a

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpit, abych se mu za to

na také vtipy mě nikdy neužila. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než ryba zhltně nápnadu. Když za 9 hodin na vysoké peci zrobíme 3 odpichy, tak spocení jsme všetci.

mjesec nikom. Ale pamatuju jenom tolik, že da sa tvrdi muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi upředával, praví dobře si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zamky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ním mohl naposledy.

tím, jak byl jsem bledý. První milování se bál, dávno spadla hra za to, co v nás už nechce skrývat, já jsem tulák jen. A tu lásku mám hůl, já jsou písní.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

vstávají šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český.

jen slzavý údory. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích, kam

Pohybujeme-li se v mrtvých zónách, je to nadnárodní sport, letíme s větrem o závod. Nemluvme o tobě, nemluvme o mně, nemluvme o nás.

بهنم سبنو No fikti to nejde spát, na stovky jde počítat a další jistě přijdou, další jistě přijdou.

0: se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
1: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
0: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
1: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
0: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
1: Těšíme se na vás!
2: Hudba hory.

zapomenou úředníci, osud lecos chystá. Kolem vás sviští dál doporučení balíci na určená místa. A každý jsme jenom balík určený k expedici, sem tam počítám, nedopočítám se. Poslaní kdysi dávno, míříme k výslednici, sem tam počítám, nedopočítám. A každý jsme jenom balík určený k expedici.

každý jsme jenom balík učený, k expedici sem tam počítám, nedopočítám se, každý má

Bobo! Ten pardál. Já měla tu zeštíhlej pas a vždycky květiné. A řekněte mi, prosím vás, kdo z vás je bez viny? A vozili mě v bouráku, až čas mi řekl hal.

škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

je v mlze těžko vidět cíl, pokouší se znovu, kdo má více sil. Kolik jich tak stálo, buď já nebo on,

překvapení. Nic převratného totiž ve mně není. Jsem jak včela, marně toužící po medu. Bez mého čela není moc věcí, co dovedu. Ostuda rodu, nerudná už od porodu.

to už stačí. Já se omlouvám všem zklamaným očím, co si přejí, ať už brzo skončím, brzo skončím, brzo skončím. Dobrý den, ladies and gentlemen, jsem podle hesla skautů na vše připraven. Na to, že kritici mě budou proklínat, že pro ně budu nafouknutá bublina. Ve stavu bez tíže, však s krátkou dráhou do letu. Technické potíže provází půlku koncertu. Studnice vědění, kde ani kapka není. Až člověku se chce řvát z plných

ale to už stačí. Já se omlouvám všem zklamaným očím, co si přejí, ať už brzo skončím, brzo skončím, brzo skončím. Vážení posluchači, jak už jsem řekl, není moc, co bych vám řekl. A proto místo další sloky vám zahraje solo akordeonista Ondřej Zámečník.

notě pic. Přičak neměl Adam na zlaťáky důl, musel v práci makat jako já. A když přišel ze šichty chudák hoch, doma tolik práce, že se strhat moh. Eva jenom poroučila jako král, Adam žil, čistil okna, luxoval. Jo, Adame, Adame, teď v tom všichni lítáme, Adame, hochu zlatej, ty si tomu dá. Jo, Adame, Adame.

zemi, hledán a stíhán všemi, tmou noci pružně běžím pátou míli. A ti, co za mnou běží, ach, ti mě chytnou stěží, vždyť svoboda mé kroky vede k cíli. Sing, sing, už ležel v tmách, a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnu víc, když přeskočil jsem.

pak vejdu tichým krokem k své holce s modrým okem, jež na mě bude ve strachu se dívat a ze silných mých ramen vyšle

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Zavřeli zemi a zloděje nechali venku.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Douna Boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk, Honza Hroch.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

poslední člověk vyšel ze sálu. Zhasí nám světla. Zbyl jsem tu sám. Ještě než půjdu, musím to uklidit, přetočit film a zapomínat.

chtěl bych cítit slunce, pálit do vychladlejch dlaní. Ať se zvedne vítr, ať se nese širou pání. Až odvane z nebe mraky, spočítáš hvězdy spadlý na louce. Zase budem hledat, jaký je to spolu po roce.

ternotách. Já napjatý a stišený, čekám, až se zbudí bach. Průvan lechtá v píšťalách, netupí hrům břicha a pod lavicí u varhan.

cizí náruč nehřeje a doma dveře zavřený, svědomí jak pomyje kalný pivo bez pěny. Ještě slýchám příkrý hlas, jdi si za tou druhou. Já složil hlavu na kůru a popíjel se fugou.

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pách. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky an, přes práh ti nesmí žádnej muzikant.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Směj se, směj. Tady není radno tančit. Parket je zaminovaný. Parket je...

Zobická tka, že výhradně kvůli němu svobodná je matka, tak zasedli u zdejšího soudu proti sobě. K rozhodnutí zdali Véna splodil ono robě, vypověděl Véna, že si na procházku vyšel.

slunce pak poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou svršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně vztahy zpevní, v posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví, život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím, rozčil se Véna v síti.

0: a povídá, že je třeba rozlišit ty chvíle. Po první jste vytáhnul včas, silná byla vůle. Po druhý jste vytáhl pozdě, k vaší velký smůle.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely. Příhoda, byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dyť jedete moc pruce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Aj si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda. Ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko ji odolat, když přijde čas.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

růžové moře, příbojem mě hřálo, ťukání srdce nad hlavou mě kolébalo, tak dobře bylo v té tmě, než kdo si zavolal mě. Podivný hlas, jako když zahouká loď, přišel tvůj čas,

света. Vše, co je tady a teď, je dům a kolem něj zeď a za tou zdí dál.

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil. Já si válel kosti líný a o jedný holce snil.

0: šela z hor a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor.
1: Houknul u závor.
2: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.

0: neudělám.
1: Já jsem jenom pivovarský kasník. Válím tady zároveň pivováře suní.
0: Pojď blíž, snad se nebojíš.
1: Vem si ode mě kokosku,
0: trošku už hůdlena.
1: Spadla mi do piva, pivo má v sobě vitamin B. Vem si kokosku, nebuď blbý. Vem si ode mě kokosku, nebo ti dám

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky And, přes práhy nesmí žádnej muzikant.

to jenom na mapách jsou ohrady a každá země svůj čáru mívá. Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty, jinak přečtený. Když noci telegraf babího léta svoje písně pro tuláky zpívá, přeletí všechny hranice.

0: smutno snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz, v náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju, to všechno odnes čas.
1: Je pár minut po 21. hodině.
2: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ani sad letos nerodil,

tam vzadu vykáceli se. Kořeny vyhodili do povětří. Viděl jsem je tu už tolikrát. Pokaždý Alan znovu zvětří.

Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptá, prej, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

čaj a sandálový tyčinky. A my tak rozmlouvali o poutech a zradě, nad ránem hlad a srdce jako rozinky, po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

bez něj. Tady není radno tančit. Parket je zaminovaný. Parket je zaminovaný.

0: si děkuji. Vidíte, tančí v rytmu vteřin šíleně, mistři válčí pod vlastním dohledem. Hej ty, zatím bez oslovení, jenom výzva do prostoru.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Zobická tka, že výhradně kvůli němu svobodná je matka, tak zasedli u zdejšího soudu proti sobě. K rozhodnutí zdali Véna, splodil ono ropě, vypověděl Véna, že si na procházku vyšel.

živlu se vrhnul, nedopustil, aby dívku pod vodu proud strhnul. Na břeh jí pak rychle vytah na pokraji svých sil, dýcháním sus do pusy pak životu ji křísil. Ona prej mu děkovala za záchranu vděčně a nabídla, že by mohli sušit se společně, že to

Děli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou svršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně vztahy zpevní. V posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví. Život se mi zachránil a daroval i nový. A teď jí mám ještě platit, no to se teda divím. Rozčil se Véna v síti.

0: Spoza stolu pohlédnul skrz brýle a povídá, že je třeba rozlišit ty chvíle. Po první jste vytáhnul včas, silná byla vůle. Po druhý jste vytáhl pozdě, k vaší velký smůle.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

to, že jste zvědaví, tak tuze dnes čistého vám nalijí. Jak vlastně lidstvo přišlo k duze, no a já ke své Marii. Já seděl u okna, ostřil dalekohled, díky ti, Marie.

rameno. A potom slétl ještě níž. Bůh, když to viděl, řekl, ženo, ty už mě zase pokoušíš. Já seděl u okna, ostřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled. Pak rozplakal se marnou tou.

zvířil dalekohled. Díky ti, Marie, díky. Já seděl u okna, ostřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

svetru. Zajde si na oběd s pivem nejdál tak z půl metru. Zaměří svým objektivem nejkrásnější dívku. Ještě jeden snímek zbyl mu, až převine cívku.

bude nad Novým Zélandem. To si piš, zase omládnem. Zima už se posouvá, dala si na čas jako vždycky, zní de facto sporadicky, je jaro.

dávno zbalený, krutý prej, se nedo vyvinutý, je to jako v pohádce, když rejpeme se v zahrádce. Letos dám hodně papriky, mám plán. Doma říkají zakrátko, že jsem jak hajnej robátko, pořád jen bloudím po lese a sám. No a nebo sebou dám, trochu řeč i ze sebou mám. Na hlavě

Mám 100 chutí šlehat vodu, dám svý ženě pěknou sodu, mám dávno zbalený pruty, prej jsem ledovi vynutý, au, to slovo skoro neznám, au, najednou zní mi cizem, au.

to byla jenom sranda. Zima už se posouvá, bude nad Novým Zélandem. To si piš, zase omládnem. To si piš, zase omládnem. Na chvíli.

musí a v první řadě, kdo z nás na lázeňské kolonádě, kdo z nás, až přijde čas.

až přijde čas. Kdo z nás v ohňostroji o Silvestru? Kdo z nás za svou mámu, za svou sestru?

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

čistí. Na žlutou bolest medu nakapal a žlutou barvu lil mi do očí. Bílý je ticho žlutý postele,

jsem řeřichu v bodláčí. Kolem nás jdou ve dvou řadách česáče a já už jejich tempu nestačím.

ak ju lajkneš, dám ti vedieť, keď tu bude. Video s ním nájdeš potom na YouTube. Buď

8 tak 20 jar. Šli ve dvou po lukách, kafsy svatojánský dar.

Může Bůh stát na tvý straně, můžeš mít všechno, co chceš mít, od darů ošoupané dlaně. A všechno dát a všechno vzít, můžeš stavět schody ke hvězdám, nebo kolem sebe hráz, ale nedoufej. Že vrátíš čas,

Můžeš být mladý, krásný, silný, můžeš mít pravdu, můžeš lhát, můžeš mít instinkt neomylný, můžeš se na výsluních vřát, můžeš stát rovně nebo kulhat, můžeš

nechali, kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak se starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč i s rodinou, jak řekl pan velitel.

uteklo čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili báji o fuchsie. Nic neumí, nic nedělej, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli, se

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.

chvil, co někdo z nás dvou promluvil. To mlčení, jež mysl obepíná, jak čelenka hlavu beduína. Tvé myšlenky možná odpoutá.

čekáme snad, až slunce zmizí. Na konci zahrady, pod rybízy. A nebo jestli mezi slovy konečně někdo pohne tělem a Poirot zašeptá Hastingsovi, že čas je tu naším nepřítelem. Tady pod višňovými krovy ticho je bourec morušový a obaluje nás krep dešínem dovezenýma z Mantovy. Nežli společné plány s vinem, čekáme

Vymyslila si ze starého posedu ve středu a pár sedmi hlasů vzlétl z těch lesů a já

strach, který dotírá, co mi všechno neuteklo, zbytou pravdu nebo krásný klam, co ti asi dám. Opět procházím

anebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, anebo bych lhal, co bych tě asi dal.

změnil jsem adresu za lepší. PSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přeji, jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

oblázku, co kdyby nás náhle v parku potkal vrah. Já bych zamířil a hned ho trefil.

promění, chvilkové souznění až přijde svítání. Jsme noční chlad a denní láva, co udělat,

zimy do léta, plamen se proplétá ledovou nadějí. V sekundě splynutí

ze stromů u nás v parku padá listí, z kostela varhany hrají, v korunách zpívají vrabci sebejistí, vlaštovky odlétají. A mně se zdálo, že máš křídla ptačí a že jsi odlétla s nima. Seděl jsem venku u nás na pavlači, byla mi zima. Podzim se zhoupnul do své druhé půle, teplota míří stále více k nule. Vše, co se bálo zimy, odletělo, kdo zahřeje mi moje tělo.

polích se slétaly vrány a malí kluci v čapkách vydali se do parku na kaštany. A mně se zdálo, že jsi zimomřivá, že tě zmoh kašel a rýma. Seděl jsem venku.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok, věštci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si plout. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct. Havrani mají svátek, když plovou tvrdou zem. Kránu má můj pokoj vždycky lichý počet stěn. Telefonní seznam.

Pě nad ní hosté bezvadní, skřídel mají vějíř, u stolu jsou bezhraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší, kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám promíjí, potichu si povídáme uši u duší. Havrani mají svátek se mnou gratis večeří, znají podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den.

půle dviny. Doktor kejvnul, vyplavíme z plodiny. Tělo chtělo doplnit tekutiny.